0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
4: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
6: Hej Rádio. Hej Rádio. CZ. CZ.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Ah, ah, ah, ah, ah.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.

0: Ty společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Poslouchám Radio Hey. Naši při něm vařej.
9: A někdy taky pařej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například.

0: právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
3: Full time rock for you.

největší hity 50., 60. a 70. let. Prožijí to znovu, jen na rádiu Hej.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Jonáška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Velenčok Bar.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? V Českých Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Velenčok

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Svět financí.

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístek na Rock Castle a pokud ho chcete získat, tak koukněte na Facebook Rádia Hej. Na festivalu Rock Castle to letos rozsvítí Power Wolf a v dnešním Marotovoreji si od nich poslechneme album Wake Up The Wicked.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražirnahospodarski.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Marotovolej je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli album Wake Up The Wicked od Powerwolf, který vystoupí na letošním festivalu Rock Castle. Pokud byste chtěli získat lístek na Rock Castle, tak koukněte na Facebook Rádia Hej a tam se dozvíte víc. To je ode mě dneska všechno, uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: Londýnský hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo,

0: Pepe. Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Kapela Traktor zdraví Radio Hey. Radio, které má motor stejně silnej jako my.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
5: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
6: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 9.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čok Bypass.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme sobotu, to znamená, že se jedná o rokovou sobotu. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Kde se dáme do rokový soboty? Tak to vidím na vodevírák večera. Vodevírák večera, něco hezkýho asi. A potom teda kalendář, no, co 4. července toto letí, už je druhá půlka roku, si představte. Takže bude vírák večera, dneska bude, nechte se překvapit, Rainbow, předělávka známýho hitu Perfect Strangers, ale v podání této kapely. Tak si to užijte a tady to máte. Jo.

Dá se říct, že živáček docela ušel, nevím jak vy teda, no, mně se to docela líbilo. Atmosféru to mělo dobrou. Tak a dáme se do toho kalendária 4. července, no za chvíli. Toto letí ten rok strašným fofrem, jo. Takže se všechno rozkouká, jako je podzim, zima, a to je hrozný. Tak dneska 4. července, co se udalo v dějinách hudby. V roce 1940 se 4. července narodil Dave Rowbery. Dave Rowbery, to jsou Animals. Tak dáme něco pěkného od nich. Předělávku jedné pěkné Dylanovky, ještě poznáte, který.

Tak to my jsme měli Dylanovku, myslím si, že to krásný už je za námi. To je jedna z velmi dobrých Dylanových věcí, ovšem tentokrát podání Animals. My se přesuneme do roku 1941. 4. července se narodil nikdo jiný než Pavel Sedláček. Tady uvádějí kalendář, uvádí jen jednu jedinou kapelu, AP Hi-Fi. To byla taková zvláštní kapela, AP Hi-Fi. Snad asi oficiálně ani desky nevydali, bylo v hlubokom pravěku Big Beatu. Jo, ale ono těch kapel bylo víc, že jo, Mephisto a další, tak bychom mohli zkusit s ním, se Sedláčkem, Hippie Shake třeba. To se může, to je dobrý, to je hezký rock'n'roll, dokonce originální single Supraphonu.

Dobrý, tak to bylo Mephisto se sedláčkem. Pak tady máme další, co tady máme dalšího jubilanta. Posuneme se z roku 42 do 41, sorry, do roku 43. Takže 41. 43. A narodil se Alan Wilson. Se narodil 4. července. 4. července tedy a Alan Wilson, přátelé mu důvěrně říkali Blind Owl. Blind Owl, to je zajímavý. A pochopitelně Kenneth Heath. Kenneth Heath byla kapela našeho mládí, milí posluchači. Kdo měl jejich desku, tak ten byl ředitel Zeměkoule normálně. A že se to těžko schánělo tenkrát. Legrace to rozhodně nebyla. Tak co dáme? Stále na cestě se to jmenuje. Tak si to užijte. Začíná to nenápadně. Ale ono se to pomalučku vybarví. Jo? Tak už tam jedou, kluci.

si pamatuju ze svého mládí, jo, když jsme se bavili v odborných kruzích, to zní hezky, a když jsme se bavili v odborných kruzích, kdo co poslouchá, jo, tak když někdo řekl, já poslouchám jedině Kennedy, jo, tak všichni říkali, no ten tomu rozumí, jo. Ono svýho času ze začátku hlavně byli poměrně okrajovou kapelou, ale pak jim taky hodně pomohlo vystupování na Woodstocku, že jo, tam taky hráli a všeobecně jsou dobrý, jo, jsou hustokrutě dobrý. Jo. Jinak ten, co zpíval, nebyl zmíněnej Alan Wilson, ale byl to známá figura z téhle kapely Bob Hyde, mezi přáteli nazývaný Medvěd, taky roztomilý člověk. No a abych si tady neplácel játro, tak to postrčíme ještě jednou do roku 43, tady ještě jednou, 4. červenec. To se narodil Fred Wesley, ten hrál u Marceho Parkera v Parlamentu a Funkadelik taky a hodně taky byl ke slyšení, hlavně ze začátku u Jamese Browna. Tady máte Jamese Browna.

Tak to byl James Brown, milí posluchači, a máme tady rok 1945. To se 4. července narodil Otto Bezloja, ano, to blbě čte, Otto Bezloja. Otto Bezloja, to je významná persona českého big beatu, jmenuje třeba Emergency, Matadors, Komety. Komety to jsou taky zajímavá kapela, hlavně myslím ty první Komety vůbec, co byly. A Matadors, to je úplně jasný. Já vám pustím dvě počety Matadors, že jsou zoufale krátký teda. Čekali byste, že vám pustím Zlatý důl nebo něco takového, jo. A nebudeme tady dělat umění, jo, že abych vám se neskazil večer hned na začátku svýma odbornýma kecama o muzice. Ale zase jsem patřil mezi ty, jak říká Alan Aldrich v ilustrovaný knize o Beatles, že patřím k těm, kteří to viděli. No, tak si pustíme Matadory, protože taky museli nějak začínat, tak hráli takový ty šedesátkový tanečky ze začátku, že jo, my, co jsme tomu rozuměli, už teda, že jo, tak pokročili k šedesátkách, jsme tomu říkali, tohle, tyhle, prudava. A pak vám teda pustím v závěsu ty Komety, ty stojí za to, protože ty hrajou známou pecku rockovou, která se jmenuje Dům, který postavil Jack. Tuhle tu věc mimo jiné taky nahrála Metallica, ale ovšem později daleko, jo, a byl to daleko větší rachot, jo, než s těma Kometama. Jo, tak ty Matadoři, kde je máme? Tady je máme.

tak to byly Komety a ještě teda Hromadu let před Metallicou. No a jinak v těch Matadorech jste slyšeli takový zvláštní klávesový nástroj. Já to dobře pamatuju, říkalo se tomu Jonika a vyznačoval se tím, že klávesista vždycky 2 hodiny ladil a pak 30 minut hrál. Jo. To byly takový doby. Tak, co tady máme dalšího? Máme tady rok 46. To se narodil 4. července Paul Fenton, co jsou Carmen a taky Christy. Ty bychom mohli, to je nic proti ničemu.

Tak to byli chrystí, byli svýho času velmi žádaný na Luxemburku od rána do večera, až nám lezli krkem, no ale nechalo se to poslouchat. Pak tady vidím rok 1948, to se 4. července narodil Jeremy Spencer, to jsou Fleetwood Mac, považte.

Pak tady máme rok 1950, mimochodem tyhle Fleetwood Mac byly snad ještě s Peterem Greenem, ale zase mohl bych se mýlit, tak radši znáte to. Mluví ti stříbro, mlče ti zlato. V roce 50 se narodil 4. července Karel Habal. To je taky známá postava českého Big Beatu a undergroundu zvláště. A máme to umělou hmotu a posléze i garáž. Garáž vám pustím z dobové nahrávky. To je ten náš archiv bohatý, že jo? Z roku 1981 Dáme si houby, teda o chomůrky. Hlav se tam zpívá, to je pravda.

Tak, to je úplně první verze Mochomůrek Bílejch. Víte, co máme všechno v rádiu, hej. Pak tady máme rok 1955. 4. července si Jenny Vincent pochroumá nohu, když do jeho motorky narazí automobil. No tak já už jsem tak dobrý jako Jenny Vincent, ale zase tak ne, jo. Do mý motorky naštěstí nenarazil automobil, ale silnice sama. To abyste viděli, jaký jsem jeli to, no. Dobře mi tak. Takže si dáme toho Jenny Vincenta.

Pak tady máme jednu zajímavou záležitost a vydržte mi chvilku. Mám tady kapelu Beatles. Já vám ji teda najdu, něco od nich si dáme. Týká se toho koncertu v Manile, jo? Co, oni měli to turné světový, že jo? A mimochodem vystupovali taky na Manile a jeden den koncertovali před 80 000 diváky a druhý den nestihli oběd u prezidenta Marcose. Prezident Marcos, jak víme, je tak trošku totalitní vládce a dost ho to dožralo, tak v televizi prohlásil, doslova cituji, že Beatles plivli do tváře filipínského národa. No, výsledek byl takovej, že byli rádi, že se vůbec dostali ze země, že odletěli, dokonce část technického personálu letištní ostraha zadržovala a nechtěla je pustit a navíc ještě tam se srotil dav rozlícených fanoušků. No, nebylo to nic pěkného. A Brian Epstein se snažil ještě v televizi vysvětlit, že prostě o tom nevěděli, že to byl nějaký komunikační problém, ale toho nenechali dokončit ani první větu v televizi, to ustřihli a nazdar bazar. A od té doby se taky traduje, že Beatles si řekli, že už veřejně vystupovat nebudou.

0: A vidíte, jak nám to vyšlo, to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 4. červenec všechno.
1: Bylo 20 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Dneska je sobota, to se jede hlavní závod, že jo? Stadion je nacákaný k prasknutí, tam skandujou živáci. A kdo se nám objeví v bráně borců? Hajda, Kába z Kosovky, gratulujeme. Kába šestní, první místo, nádherný teda přímo. A přiváží nám kapelu Manover.

to bychom měli a co tady máme dalšího? Dalšího tady máme už teda pořadí dneska třetí místo. Druhý je Čečovka, to jsou Chadlice, zdravíme Chadlice, naše přátelé poblíž Brna, tak a bude to Alžběta a píseň Skoč a píšou z Chrlic, Čečovka píše, Chrlice vyrazili tentokrát k Olomouci na náklo, zahraj prosím Mirce Romanovi, Katce, Anetce a Mirkovi. Tak jo, tak se dáme do toho, tak zdravíme do Chrlic a mělo by to svištět. Takže už to pojede, jo? Vydržte chvilku, než to... A už to běží.

Tak to byla Alžběta Skoč, za chvíli budeme blahopřát k narozeninám, jen co to najdu. A teď tady mám Vladěnku, ta přeje krásný večer všem do rádia a pro našeho nejlepšího tatínka, ať ti dnešní písnička vykouzí úsměv, moc tě milujeme, maminka a dcerušky. A k tomu přidává maminka s dceruškama, Sarkony a tažný ptáky.

Tak to byla Sarkonia, další je tady Slávik ze Spalovny, dává Odysseu a Práskače, tak dáme, no. A ahoj Jeníku, dneska prasátko slaví narozeniny, tak zdravíme všechny. Jo, a já jsem zapomněl před Odysseou ještě jedno přání, sorry. A narozeniny taky. Takže ono, jak je hodně přání, jo, tak mi to proskočilo, ty řádky mezi sebou. Tak, to máme Míra z Trafiky, společně s přáteli, posílá blahopřání k narozeninám bráchovi Petrovi, k 41. narozeninám, do Kladrub a posílá kapelu Škvor.

Tak to my jsme měli škvor, to jsme my, blahopřejeme ještě jednou Petrovi k 41. Zdravíme Míru, jeho přátele. A ten Slávik ze spalovny Odysseu, jak jsem hlásil, prasátko slaví narozenin dneska, tak to bude asi zabíječka ve spalovně, jak to vypadá. Tak dáme, jo?

Tak to bychom měli Odysseu a pak je tady, Martin tady má přání, ale snad to najde, no, tak někdy taky nemáme všechno, ale většinou máme skoro všechno. A vidím tady, Ládina. Ládin píše, ahoj Jendo, prosím tě, zahrají kabáty pod pergolu v Kutlířích, kde slavíme Vinduškovic 5. výročí svatby. Vida, tak taky gratuluju. Přejeme hodně štěstí, lásky do dalších let, dísky, vančuráci. Tak zdravíme tam všechny. Starý bar to bude. Představte si. Tak jdem na to, no?

Kabátis, Alba Colorado, to už jak nějaký pátek, co to vyšlo. Hledám Martina, myslím, že to bude na dobrý cestě, ale předtím mám Pepu, ten dává Jandu Hurikána. Dobrý večer, prosím o zahrání pro Bóďu a všechny jeho kamarády do věznice v Ostrově. Děkuji, přeji všem pohodový poslech. Tak mě vydržte, já musím nasadit desku. Už by to mělo jít.

Tak to byl Dalibor Janda a už tady je, kde pak tady je? Jak jsem říkal, Martin, zřejmě, ano, je to tak. Martin dává kapelu X. Píše, a čau Jendo, nevím, jestli to tam máš, ale hodilo by se to k nám na zahrádku, nebo do zahradu k pivu a výbornému gyrosu. A když máte výborný gyros, tak to musím najít ty X. Jo, to... To by bylo, abych to nenašel. Tak se na to podíváme. Myslím, že by to tam mělo běžet.

Tak a máme tady další přání. Další přání velice speciální teda, a to je pro Vaška. Dneska se nám ten peleton trochu promíchal, ale Vašek tady má, já vám to hned řeknu, Vašek tady má dobrý traktory, Dalibor, ještě, Vašek, ano. Vašek píše, ahoj Jendo, zdravím, ať tahle pecka letí do Ústí nad Labem pro Jardu a ze vzkazem. Drž se, chlape, bude dobře, díkes, Vašek, a traktor forever.

A máme tady opět přání k narozeninám. Tentokrát to bude Petrovi Kejt na 60. od přátel a od Míry Skladrup. Zdravíme. Toto letí ty leta, co?

Takže milionů hvězd se ptáš a jak jinak než k Boři. Jak se slaví dneska různé narozeniny a tak, že jo, to chodí hodně přání a to, tak zase... O kom se mluvívá, nedaleko bývá, vydešte mi chvilku. Tak, a to je Provoz, jo, to je jak Ústředně tady. A Mrázek Ústředna, ano. A tak tedy, mám tady jednu narozeninovou, takže se tam pije pivečko, je tam veselo, tak jednu veselou kapelu k tomu. Tak si to užijte.

Hezký je to, no, pivečko. Na téhle desce je taky píseň Viktorka Žižkov, že jo? A to je složitý, když u nás třeba hrála Viktorka ve Vlašimi, tak komu mám fandit, jo? Musím jako domácím, že jo? To nejde, že jo? Ale zase na Žižkově mám čestný občanství. No, teď to rozlouskněte, tenhle ten problém. No a Roman ze Žďáru to vidí na Ozzyho Osbourna.

Ozzy Osbourne na Rádio Hej, posloucháte Rádio Hej, no tak co taky jinýho, že jo? A posloucháte sobotní Rock on Air s Honzou Kulíkem, to jsem já. Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Zdravíme do Kamenice nad Lipou, Míru i Ivu. A Míra a Iva píšou, ahoj, moc tě jen dozdravíme a prosíme zahrát pro tebe a všechny k nám na zahrádku pod jablon, díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Míra a Iva vybírají hezký věci. Dneska taková lahůdka trošku, i když pravda trochu ponurá. Kapela Masters Hammer, vracejte konve na místo.

Tak se podíváme o kus dál, co tam máme. Je tady Pavel z Pelřimova a ten by rád, jestli bych nemohl zahrát Ortel, tak jako já. Já musím, bohužel nemůžu vyhovět, protože nemáme tuhle kapelu v playlistu a když ji nemáme v playlistu, tak si nemůžu pomoct, jo, protože jako šlo by to stáhnout z internetu, to jako, ale to se nesmí. Jo, to autorský zákon zakazuje. Takže vybral jsem náhradní píseň pro Pavlíka do Pelřimova, jako, takže pro jeho a pro jeho děvče. A vybral jsem taky píseň, kde se trošku rebeluje. Je to výborná kapela punková, garážový, nízká úroveň se jmenuje. Garážový umělec, to je docela hezká věc, tak doufám, že snad vám to udělá v Pelřimově radost.

garážový umělec a teď bych vám teoreticky měl odkukat devátou, jo? Ale odkukám vám protože jsem přetáhl limit 3 minuty a to bych musel, že o garážový umělce utnout půlce, to jako Big Beat přerušit kvůli hodinám, to je zakázaný normálně. Jo, to by se projednávalo až v OSN, než kvůli někde úplně někde jinde. Takže máme tady Petra ze Skleného. Sklené to je obec už Žďáru nad Sázavou, abyste posluchači, kteří neznají tamnější kraj, aby věděli, kde to je. Takže pro všechny skleňáky do Skleného dává Petr Černobyl od kapely Dimitri. To je zajímavá skladba, dlouho jsme ji už tady nehráli, takže i já rád poslechnu.

Tak to byl Černobyl od Dimitry. Já tady pro... Teď to chodí teda... Jana a Honza z Lukavce. Takže u Dimitry asi ještě chvilinku zůstaneme, jo. A budeme asi žít svůj sen, jak to vypadá. Podle všeho. Tak mě vydržte chvilku, já to tady narychtuju. A takže žít svůj sen a bude to Jana Honza z Lukavce. Takže Jana a Honza, dobrý večer, poslete prosím tuto písničku a poděkování do Srlčan pro dva pány, kteří v neděli 28. června neváhali a pomohli nám, když nás vydržte mi chvilku. Když nás nechalo auto bez varování v nouzi. Dobří lidé ochotní pomoci a mezi námi ještě žijí a to jsme moc rádi. S pozdravem Jana a Honza z Lukavce. To je hezká vlastnost, když takhle někdo člověku pomůže. To se nevidí tak každý den v České republice. Tak jo, tak zdravíme Janu a Honzu a zdravíme taky ty lidi ze Sedlčan, kteří pomohli našim cestujícím nouzi.

To je speciální živáček s tím bubenickým solem na konci. Pak tady máme Kláru a Klára ze Žďáru, tentokrát přímo ze Žďáru nad Sázavou, a posílá Orlí srdce od Stratovariuse, nebo od Stratovária, aby to bylo gramaticky správně. A posílá to Aničce a Lucince, to jsou dcerky, a taky celý široký rodině a přátelům, tak zdravíme všechny a posíláme.

A máme tady Martinu. Martina píše, že by ráda Lenku Dusilovou, Čech disident. Ahoj, zahraj prosím mému muži Jendovi a kamarádům Mekovi Káňovi k pivku na chatě, díky Martina. Tak jo, zdravíme všechny na chatě a posíláme českýho disidenta s Lenkou Dusilovou.

Dobrý, tak to byla Lenka Dusilová a já to vidím na koho. Bilda nám píše Iron Server. Tak dáme, no, a čau Jendo, doufáme, že jsi OK. No tak nějak v rámci možností to jde. Jak říkají přátelé, už jsem se trochu voloupal. Dobrý, no. Takže dáme tu kapelku, no. Zdravíme Vildu a posíláme.

Tak a máme tady další kousek a teď se stala věc, která se stává v našem studiu jednou za 20 let. Hráli jsme tady Lenku Dusilovou, Czech Dissident, z filmu Snowboardáci, tuším. A ovšem Jenda Šach úplně po jiný jezdce, jo. To se stane, že jo. Takže sorry a velká omluva. A teď už bych to měl napravit. Teď si dávám pozor, co do toho gramofonu strkám, jo. Tak, no tak každý udělá chybičku někdy, že jo. To ani nevíte jak.

Tak jsme to trefili, dá se říct, že na první pokus, tak doufám, že to na první, na druhej. Ale stane se to, jo, ono když je fofr a hodně lidí, tak člověk občas šahne vedle. A, no, tak to víte, no, stane se to. A připravím si tady Tomáše ze Zubrnic, ale teď tady mám Káňu. Káňa píše, čau, jen do chceme prvně říct a tak dále, prosíme, zahraj nám písničku od Aleše Brichty Andílek, sejím, udíme maso, čmudíme bramboráky na chatě v Roudný v jižních Čechách. Díky moc, Káňa, Michta a Martina. Tak jo, tak se tam mějte hezky. A dáme toho Andílka s Brichtou. Tak mi vydržte ještě chviličku. Jo. Někdy se stane, že to hned nenaskočí, hlavně když na ten počítač chvátám. Jo. Tak teď už na druhý pokus. A taky to horko tady ve studiu, že jo. Ty mašinky to taky nemají rádi.

Hlásil jsem Toma ze Zubrnic, což je správně, takže mám pro něj připravený Pink Floydy a taky mám připravenýho Milana a Radku z Jablonce a to bude rachot, to budou Slayeri, ale to bude za chviličku. Tak do Zubrnic, co bude do Zubrnic? Dobrý večer, Jendo. Já bych dneska večer poprosil o Floydy. Bude to pro paní Andreu z Prahy. Díky moc. S pozdravem Tom ze Zubrnic. Tak mě vydržte chvilku a už by to mělo běžet.

Tak to bychom měli Pink Floyd do Zubrnic a já tady najdu další přání, chvilku strpení, dneska je to docela teda, dneska je to fofer. Tak, najdu tady přání, který tady vysí chviličku a to je, jo, Milana Radka z Jablonce, hlásil jsem Slayer. Tak se dáme do toho, mrknu na to, jestli ho máme skystaný, máme. Tak jo, díky a bude to do Pergoli v Jablonci pro Milana a Radku.

Tak zdravíme ještě jednou do Jablonce. Zdravíme do Jablonce Milana a Radku, naše stálé posluchače v Jablonci nad Nisou. A máme tady Milše z garáže. To je taky náš stálý posluchač z garáží teda. V garáži poslouchá stále. A bude to pro Pavlušku do Pergoly. Tak zdravíme Pavlušku i Miloše v garáži. Pavlušku v Pergole. A bude to na Čerpám sílu od keksu, milí posluchači. Tak to máte tady.

co tady máme? Kex nám dohráli velice hezkou melodii s Petrem Kojanem a máme tady Honzu telefonistu. Honza telefonista by rád slyšel Chvastouna od pražského výběru. Tak to dáme, jo? Tak zdravím Honzu telefonistu a už to spouštíme, jo? Teď by to mělo vypuknout.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, nacimbál, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Nacimbáli, nacimbáli, všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, nacimbál, my jsme hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali. Nacimbáli tancovali, nacimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, nacimbáli, všichni myši tancovali.

tak to my jsme měli a potom, dneska je fronta teda jak v 70. letech před Masnou. No, za chvíli budeme mít. Taky nás čeká sonáta Arktika. Milošek z Černé Zabory by rád slyšel Sabaton Bismarck. Velice rád zahraju. Ahoj Jindo, prostě na pohodu díky. Tak posíláme. Bismarck.

Tak Bismarck dohrál a my máme kolik? Máme 10 hodin čistých a jednu vteřinu, takže dneska hlásím normálně čas ústně, jo? Protože vždycky, no a zase zkrátit sabatony, že jo? Přefiknout to v půlce, no to taky není hezký. Tak vám řeknu přesně, kolik je, 22 hodin, 3 minuty a 20 vteřin, aspoň teda u nás, teda ve studiu. A pak je tady český Finn by rád slyšel severskou kapelu, to je jasný, tak tedy Sonata Arctica, Freedom Concept. Tak dáme, no, na oslavu 30. výročí jedné z nejlepších power metalových kapel. Tak je to tady.

Tak to bychom měli sonátu Arktiku a pak tady máme norský přání, který nám přistálo tady na redakční stůl a bude to od Martina pro jeho paní Renátku, takže paní Renáta za všechno, co pro něho dělá, jí dává hezkou píseň od kapely Gravedigger a bude to titul Yesterday od téhle kapely. Tak jo, posílám a už to běží. Alespoň si myslím teda, že to běží. Takže vydržte chvilinku. Tak ještě jeden pokus, jestli se nám to povede, jo? A už to jde.

Hezký. A pak tady máme Mišoše. Mišoš je náš stálý posluchač, VIP posluchač dokonce. A ten dneska přines velice dobrou věc. Přines kapelu The Who. To jsou Mongolové. A docela dobrý, no, tak bychom si je mohli zahrát. Občas si tady hrajeme, máme tady pár kousků od nich. Tak do toho, zdravíme Mišoše a posíláme. Takže vydržte. He, zajímavý, že se to nepovede. Že se to nepovede na první pokus. Tak na druhý. Už to jedeme.

Tak to bychom měli do mongolskou kapelu velice dobrou, jinak jste slyšeli ukázku alikvotního zpěvu. To jako nevymysleli ty chlapci, ale takhle se třeba pastevci na Dálném východě, nejen teda v Mongolsku a třeba i v Tuvě a v jiných zemích, tam v těchto krajinách dorozumívají na velký dálky. Jo. No, co tady vidíme? Vidíme tady, vydržte mi chvilku, morčata na útěku bodač z Bukovan. Rudolf III pro své milované rodiče do Tanvaldu, Alenku a Rudíka. Já mám problém, že tady nemám těch moc morčat, já tady mám v podstatě od nich akorát alimenty, jestli můžou vejít teda, jo. Vydržte mi chvilku, protože tady mi stále něco hraje, no už je to lepší. To je to horko, ty aparáty to těžko nesou tady v týce. Takže Rudolf 3, zkusíme tedy alimenty od morčat, jo, jestli může být. Jo, tak je to veselý, udělá to jistě radost.

František Weber ze Sedlce. Na altán do Sedlce pro mě a kreolku, olympik a strom, dokonce

No a máme tady, uvidíme, jak to nějak dokvedláme dneska do konce, jo, protože lidí hodně a času málo. Tak, já tady mám Barunku. Barunka by ráda vohnout i Svaz českých bohémů. Dobrý večer, chtěla bych tuto písničku zahrát pro maminku Hedviku a tatínka Vaška, protože je mám velice moc ráda.

Tak to bylo pro Baronku a pro rodiče. Pak je tady Libor v Měchovicích, který byl dlouho v zahraničí, teď v zahraničních cestách. A máme ho tady zas, tak zdravíme Libora Měchovického. Acepty to budou, acepti. Acepti Midnight Mover.

Tak tedy Midnight Mural do Mnichovic za Liborem a Piňous by rád kabáti. Koukám, nebyl tady dneska ještě zde dál. No, on třeba je na prázdninách někde. A on třeba taky, i když dneska nevím, jak to odehrajem, protože dneska, jak říkám, lidu hodně, času málo. Piňous by slyšel koridu rád od kabátu. Zahraj nám na krásný večer na zahradě ke grilu a zahraj hlavně mému příteli, který je někdy na zabití, ale i tak ho miluju. Pěkný zbytek dne. Tak dáme koridu, no? Korida, to je hezká věc od kabátu. Stejnojmenné album, tak to je.

No, tak jsme trošku přejeli do druhého tracku, ale tak jste měli ještě kousek Burlaků, no, to je jako bonus, to běžně. A pak tady máme Matesa. Mates by rád kapelu Sodom, Conurection. Conurection, to je hezká věc. Píše, čau jen do trochu ploužáku na spaní. No, o tom ploužáku by se nechalo hovořit, teda, že jo? Ale pravda, není to jako jirachot. Zase jak běžně bývá Sodom, že jo? Tady ta kapela, no ale v jistom smyslu by se to nechalo brát jako ploužák, ovšem, takovej ten rokový.

A přátelé, jsme v časový. Sorry. Důležitá poučka je vždycky zastavit album. Jsme v časový tísni, nedá se svítit, a takže to musíme nějak vymyslet. Obávám se, že budou sirotkové dneska a je tady taky hodně přání na sonátu Arktiku. To bychom hráli vlastně celý zbytek vysílání sonátu Arktiku, tak to musím nějak, musím to tak šikovně vymyslet. A potom je tady jedna rodičovská sázavský opat byrá Deep Purple Child of Time. Zahrají tuhle pecku jen do pro všechny rodiče, kteří už uložili svoje malé chuligány a užívají si chvíli klidu.

Tak, obávám se, že tu Senátu artikulaci necháme na zítra. Ona tady byla dneska už dvakrát, že jo? A další tři tady jsou a to už nedáme, jo? Dva kousky snad ještě udělám. Rostě z Pardubic dává manover Carry On jen do pro moji kamarádku Stáňu, která je právě na noční směně a pro její partu a tím to rychle utíká. A taky pro fandy manover, tedy kapely manover, kteří se účastní koncertu v Pardubicích 18. ledna. A taky pro mě, děkuju.

0: V 9 jsme nedávali hodiny, v 10 jsme nedávali hodiny a v 11 to trefíme.
1: Bylo 23 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Tak, milí posluchači, já... vydržte mi chvilinku, hned se do vás dám. Mám tady jedno přání a to je od Terky a představte si, že to přišlo ve 20.50, abyste si udělali obraz, jaká je fronta. Jo? On to, ta mašina to losuje už, aby se dostalo pokud možno všechny v rámci možností. Tak tedy písničku bych si přála pro nás dva k ohni na Berounku do Žloutkovic. Děkuju za to, že to se mnou zvládáš, vážím si tě, píše Terka pro svého přítele ve Žloutkovicích na Berounce, a nějakou romantickou. Já jsem vybral ex Led Zeppelin Roberta Planta a starou americkou Big Beatovku, ale hodně starou, Chtěl bych být dřevařem.

A milí posluchači, jak jsem říkal, nějak to spitlíkujeme s tou sonátou Arktikou, jo. Já jí dám, ono jsou tady asi tři přání, já dám teda jednu tak neutrální, myslím, že tady snad není ani jedno, na full moon, teda na úplně se sonátou Arktikou. A pak připojíme do Prahy, no, a tam máš možná bude čekat Metalička, nebo podle toho, co tam mají. A bude mi je to pro dnešek všechno. A měli bychom se slyšet, co je zítra, neděle, vidíte to. Mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, to znamená plus kalendář a takový ty odevírák večera. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. Mějte hezký zbytek soboty, mějte se fajn a hlavně teda jako to je, já jsem vrazil do mikrofonu rukou, hlavně to je velmi důležitá poučka, držte vlnu.

0: Hlubočice, výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme maso

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. Kvalitní rock.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...